ô priateľou, to si mi synom, nebo ženou, to si mi synom, nebo ženou, dok sem byl na teren. Zadion, ô priateľou, to si mi synom, to si mi synom, nebo ženou, dok sem byl na teren.